0: Srpski rozvoz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranie. W obsamknienie budyckiego okresna Sejmika za wukowanie porodowej stacji w Kamieńcu je pfaczywe. To je Zakskie Wyższe Zahraniske Sudnictwo z Budyszina opodstatniło, a skłożbu w okresnej radziczelki odpokazało. Mierczyn Węk z nadrodnościami.
2: Kunc meje je budyski okresny Sejmik na wuriadnym posiedzeniu rozsudził, zo przewostaj nošarje kamenskeje korunie sviatého Jana 500 000 euro, zo by z tym porodovú stáciu a gynekologiu korunie hač do konca leta zdzieržał. Przeciwo tomu by okresna radzičelka skoržila, kotraž nemieješe krótkodobne zvolanie wuriadného posiedzenia za pravnisce prave. Jako je drežďanské zahradnické sudnictvo jeje kvatnú skoržbu odpokazalo, je pohožk vyššie instance Budyšinie zapodava. Zakske vyššie zahradnické sudnictvo je netko rozsudživo, zo je drežďanské sudnictvo prave jednalo, jako je kvatnú skoržbu přečivo rozsudy Sejmika odpokazalo.
1: Miesto Kamieńc dostanie nowego navodu Tvarského záhrada. Kajž Mieščanský záhrad na naprašovanie Srbského rozhlasa zdzieli, prevozme túto pozíciu od septembra René Bietno. Miestno je so znova v obsadžiť dobiavo, dokiež je dotajne navoda Tvarského záhrada Michail Preuss od decembra vyšší Mieščanosta Kamieńca. Preuss pak vlastane nadal za druhý decenát Lessingova miesta zamujte, ke kotrmu slúšia záhrade za mieščanský marketing, za tvar a za svojba a sociálne náležnosti. Z hučným ukočovaniom na sliedach Hanky Šircic odmie so 17. vúžiske hučné liečo tež v hokách. Miestrujem raje na záradovaniu 8. augusta Karolina Ajkec na tary minie pred Domským, v kotrem še Hanka Šircic nedebydliva. Od 20. julia hač do 16. augusta odmie so pod svoje horní vúžice 12 koncertov a záradovaniu. Miestrujem sú to koncerty v Srbskom domie, v Zaurivom parku v Malom Jelkove a v domie Tesacatu v Stroži. Na polach nedaleko Niskeje od Čerovšo honio vúžiský Levančík žneja. Za to vúžívaja traktor z vosebitej Levančíkovej sečavu. Z nej kčenia rostline votrezaja a nekotre dny suša. Džil kčenio prečivaja do eteriska volia zbytk dospolne vúsuša. Celkonie plavuja pola Niskeje na 2,5 hektara 4 šelake družine Levančíka. Jenož na spočatku sezóny dobia tam rostlinu trošku krepič, heva kvinže celé dere ze suchotu. Drugi raz je mústvo Srbská raketa v okolo Metoda Hoza a Majky Gisvokec zdobilo stáciu Zadkula Bič volibulovej túry. Mústvo přesadži so čera přečivo celke s mienom Pietokľuč. Piaté turnier lieca bie ve Votrove na športnišču. Tam mia chuji žo konc týdženia svedžen a s tým šoš spřijotované. Burgery, stejky a kubasky bychu po úsovaniu Zadkule kompletne vúpředate. Přišlo by nejde 300 ľudí a přijána stácia Bič túre je ve Rádvorju, tam je heslo Váš najrenčí kvobúk. A to oni bychu, naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slebro pokazá tu kvílu 17 stopňu, k tomu čája nekotre mročne na nebiu, tých dženca viac uľadáme a menej svonca. S blakami sú dženca nevedra možné, tých podešťovač sa má pri cunnym vyciku zaleze živé slebro ve biu dňa na maximálne 25 stopňu.
3: Dženca po takým kusk předechač. Zveselaca pojesť nám žanne vopkadne pokyve tu kvílu nepředleža, tu ješ přijedče dere, dokáž dorbiče abo chceče, a jeli zosče popolču do dola. Nezabudče nám pon, votam tešene fotoposvač, my bochme so šitce jara přesto veselili, a tež druze, kýž si potom galeriju ve našej app abo na našich stranách vobladaja, te pon veža, že šče vy leca takle dolu.
0: Srbský rozvoz.
3: 4 menšiny po napu 6 Čech. Dobranie.

Čenca je druja, prozninska, vutora. Haj, to mojen, napčikva tež raz do kina heč. Čenca šak je tež za solične kino. Na budeckim rođe večer džesačih, a pojenže do toho pravo budecko kina džiš tak tež přijomne kvodno je. Ach, jen mu telko vele činič, dež majen spobodne, to je nemu předsnešto nuc, pane. Bez přizivenja su prozninske poskytki v Kamenskim muzeju zapadne v Užice možne, a tutun štvortk po takim zajucišim chce, že se tam v umjostvo odkryč od dvema do štyrjoch popodnju. Dživajte pak přijušim na to, nimo prozninskih poskytku ma muzej zapadne v Užice nitko falovaco personala dla jenic od štvortka do nedjele otvorene, ale te prozninske poskytki de přeco su tež dyše muzeje začinjene napríklad na vútorach. Čenca poponu 2. maj so v Vojerovskim Božejskim centru tak menovaná bajková relé votory a predstají. A myslíče na to, jeli zošče nekajku knihu za dole treba, če Smolerec knihrňa je netko v júliu augustče Hinak vočine nahač hevák, menujce od pondžele do piatka, od desačich dojeni a potom od dvimaj do pečich. A potom od 20. julia vostanje knihanja štyridne cíle zaurena. A pola dajme raz lečne poskytkma riečna koordinátorka v Vojerecach Maria Šočec Čenca. Za vás a to pod hezvom přijetujeme smusi ze zelu a voptame tutun tež nedom na miestne. Čenca popodňu, pak vo dvimaj, pak vo čtyrioch.

0: Lubežič in nakrivetnik je spakvane v pokaz zubnu šitku, a kapu, dež so dež čuje nic abič, a potom dželos na nekakji prozninski drdom de, a dež če veli so popuču nezabuče na šprej přeči o kleščam a kuntvoram, a so vije potom tež v prođe doje kolu, a poradne črije se vobuč, abo zotvačte kolu, so ne bih u klešče nekajku šangzu mili.
1: Ludk Tito, experta za borakavstva a przle. Ludkaj mato, juro, kič pujtaj. Hej ho, dobre ranje, Ludkaj.
2: Dobre spodobanje, Kito.
1: Dzień sa mam vulkotnu vunamakanku za vas.
2: Pokaž mi, proš, už to ma za krybetom skovane.
1: Vokomik. Tu je za vas. Nova rolka.
3: He? Rolka? Za čisto? Chceme popranški pecnetko? No haj, ja přeco rade čisto likam.
1: Mato, tola nic tajka rolka. To je masážová rola. Ona masíruje tvoje nohy, ruce a zadk a moje dla tež krivet. Ty se rejně po rulce vališ a přitom vjazat se v okniny, kotrž tvoje myšky vobdavaja masíruješ.
2: Vjazat se v okniny? Što? To ještě slyšel nejsem nikakje nitky, kýž moje myšky vobdavaja?
1: Jušak, te může zalepić a potom, če drude šo tak boli a čeně, neznaješ ty to?
2: Nevím. A když so kajš popráncuje čisto po tvoje rulce valam, bude to lipje?
1: Haj, po všem zdaču. Hevak si to ľužo nebych umyslili. Ale jeli nohce ta ničo o tom vidieč, potom sam nešto za moju pohyblivost činil.
3: Oha, ja chcú si to najprve raz vobladať.
1: Tere, ke sporty sluša hudžba, trochu rytmusa. A nitko, sednu co na ruku a masíruju svoj zad. A jen tvoj a zade a predku.
2: Geď buj, zosnači pod zadkom preč nekulí.
3: To pak žodne upada. Trochu každýž zvieria da cirkusu na takých rulkách balansuja.
1: Nesme tola v cirkusu ľudže. Au. O, to je kytro tvrda náležnosť. Znano doby trochu viac tam a sem. A tam, a sem gulec, plumsa. Na rejne, netko sem so nazad cudnu. A krybet me boli.
3: To poma jenož dále činič. Rejne po krybeče masíruač. Ja tak do pizza peku, když tebi tak lepšila doju myslu stajne na čisto. Vodaj prošu.

Dobranje přejeme, haj znajete to tež, startujete do dola a za nekak po hodiny přinži vám domyslí, a se mě neke voprode šo hasva, se mě durje zamknula, mám já šo sobu. Also to jsou také typické mysle, když jenomu vevuje voku okoda, štopak je so ľuďom kuriozného v dolu stavu, o tom svišiče jo, za nekak po hodiny my jsme také jinéše stavizničky romadžili. Apropos, Dus četala dolu, potom postčelče nam tola prošu jene foto. Vytla vješče, my sme tež kusk čipni.

0: Ja, však som vám včera hižo povedala, že stejachme, ako bychme raz pred veľa letami v Varne popúču na tamnejším stanovanišču asi natvárichme náš stan a so po nádobo nichtun voľaše, hej, Blanka! A my sme rune s Matejom vo takých a hinašich vecach rečili, Matej, ty si také nešto podobne tiež hižo raz doživil.
1: Hej, to bych popúču do Lorette Ma, ten s busom, s kumplom, a sme niče brani Bosk, aber jetter bier na jenem Parkornischu. Rano Petschi, tam den einmal nicht du. Hallo, Matteo, du Barano. Serbo, Schuldom Setgas.
0: Da, ja, wir noch. A jeli Matschi, des wenn ich keine kuriosen Witze, gottrisch zetschen, nackusche pat Wortbitsch. A wir so eine Foto. Potom nam to postschelche. Am ersten mir des. Na, postet mich. A jute Auto jeja tamasem.
2: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Matej Gisvauk.
1: A ještě raz dobré ráno. V obsam knenie budeska vokrezna semika za vukovanie porodovej stácie v Kamencu je pfačive. To je Sakske vyše zahranické sudnictvo z Budišina v opodstatnivo a skôžbu vokrezne radičelky odpokazavo. Mierčim venk z pozadkami.
3: Kunc meje je budeski vokrezny semik na úriadnym posiedženiu rozsudžiu, zo pševostají nošarie kamenskej korunie sviatého Jana 500 000 €, zo bestým porodovú stáciu a gynekologiu korunie hač do konca leta žiarž. Przeciwo tomu by okresna radzicielka skorżiła, kotraż nie miejesze krótkodobne zwołanie wuriadneho posiedzenia za prawnisce prawe. Jako je drežanske zaradniske sudnistvo jeje kvatnu skoržbu odpokazavo, je pohožk vyše instance Budešinje zapodava. Sakske vyše zaradniske sudnistvo je netko rozsudživo, zo je drežanske sudnistvo prave jednavo, jako je kvatnu skoržbu přečivo rozsudej semika odpokazavo.
1: Z hudnym wukodżowaniem na sledach Hanki Szircec wodmie so 17. wóżiske hudne lieczo tež w Horkach. Miest drujm raje na zaradowaniu 8. augusta Karolina Eikec na terminie przed Domskim, w kotrym się Hanka Szircec niede bydliwa. Wate dżycza 20. julia hač do 16. augusta wodmie so pod swojej horni wóżice 12 koncertu a zaradowaniu. Miest drujm su to koncerty w Serbskim domie, w Zaurivom parku w Mał Mielkowie a w domie Tysacatu w Stroži. Mesto Kamenc dostanie nowoho navodu tvarského záriada. Kajž mieščanský záriad na naprašovanie sábskeho rozhlasa zdieli, prevozme pozíciu od septembra René Bittner. Miestno je so znova v obsadžiči dobiavo, dokiaľ je dotajne navoda tvarského záriada Michael Preuss od decembra vyšší mieščanosta Kamenca. Preuss pak ostanie nadal za druhý decernat Lessingova miesta zamovite, ke kotrmu súšia zárade za mieščanský marketing, za tvár, za svojba a sociálne náležnosti. Na polach nedaloko nízkeje od čerovšo honjovúžiský levančik žnia. Za to vúžívaja traktor z osobitej levančikovej sečovu. Z nej kčenia rostline odrezaja a nekotrne súša. Džil kčenju předživaja do eterického volia, zbytk dospolne vúsúša. Celkonje plavuje pola nízkeje na 2,5 hektara 4 šalake družine levančika. Jenož na spočatku sezóny dobia tam rostlinu trošku krypič, hevak vúnže celé dereze súchatu. Druhý raz je mústvo Serbska raketa okolo Metoda Hose a Majky Gisokec dobilo stáciu Zadkula Bičvoli Bulovie Ture. Mústvo přesadži so čera přečivo celke s mienom Petokluč. Piaty turnier lica bie ve Votrove na športnišču. Tam je chujižo konstidži na svedžen a s tým šos přijotovane. Burgere, stejky a kubasky bychu po vúsovaniu Zadkule kompletne vúpředate. Přišvo bie nieče 300 ľudí a přijona stácia Bičture je ve Radvorju. Tam je heslo Váš na rinči kvobuk. A to oni bychu naše povestče, ki sem bez kvobuka čitao, kiš pak namakače na internetu i stronach, aby naše app MDR savje.
2: Vedro.
1: Also bez kvobuka ohne hud, bez kvobuka ohne knoblauch to pantun. Mauki rožže, no. Žive slivo pokaza tu kvilu 17 stopňu. A hej, vuladame tež mročne nadivu a tých džen sviac vuladame hač svonco. S blakami sú tež nevetra pripovedžené, tež podešťovač soma a to při cunem viciku. Žive slivo te zaleze dženca na maximálne 25 stopňu.
0: Máš da tež cva jen kvobuk?
1: Nie, ja teď nešta nenošu, ja moju frizuru tak rade mám te asi ničo nesadu. Tež anu čapku, když je zima.
0: Tež anu čapku, když je zima.
1: Šetce. Dobrý tak buď.
0: Kečbuna a 4 zorelc med režany mes voni boršču a honim vujezdom leži koleso nakvadna auta na droze. Te je tam zaujšče jen LKW tež zubivo, tam potajkim Kečbu mes voni boršču a honim vujezdom.
2: Serbski rozvoz.
0: Přejmoj do bojezbu a jeli zo do dola, potom so derivo čast veče a postčelče nam foto.

Na Anekdote na Swidol. Da napisajte nam a najlepe přidače tež nedom hiščene fotos s informacijami, že je tun dovol byl a štuje a štoje na obrazu vidět, to by jara rejne bylo. Vězo možete nam tež celé aktuálne fota z dola posvač, my je potom ve obrazu i galerii na našej internetnej stronie a ve našej app MDR Serbia vozevíme a totre je tež vujke veselo, když jem pon vidí, aha, či sú tam byli, aha, a te sú tam byli a tak dále a tak dále. Potajkým. Prosu, připísajte nám, že ste v dolu, kaž tež štú a što je na fotce vidět. 6 Georgin 2 Stutz sehe.

0: Apropos Česka, my podach my se raz, jako bych my dětši se staršimaj vujom četu a kuzenkami k spjatému jezore Orlík ve Česky. A jako tam tankvač dobjach my, je ten klučík, s kterým štun tankvočin i špritku nadesce ležo do tajkeje škaube so sunu a dyle panu, tak so nese jen moza zvučanč, Dobječi hotový skandál, ja jemu prajem, a nama je so opravdu se s sotruha bratrom, my sme mierme najprv raz opravdu, tiež strach, šta nek, a bon. Aj a nama kaj raz na jenom stanu, a nišču česk, jeno zamkaria za auta. Nazbožo je vuj se svojim trabijom vupomau. Dobječi je na vec, šešodžin, šešoštoci, Dobranje přije serbski rozvoz, tu z mjesta.
1: Kak husto sem ja zvrstil, to zličić nie možu.

A džence te gewedro, skere za vulet, skolde som, ne tak horco, no haja se švijele mi dobiš přecličič, při vedri kajš džensa. Jen mo vizor, tež četu a vuja, džeda a voku vopitač, a hodžine doa besa doač, a bo si nešto romače zarač, karte placač, vižno zmeje četu pravu ideju. Za prozninske džiči mam tu, mulički pokiju, bez přizivinja, su te poskytki ve Kamenski muzeju zapadnej Vužice možne a tutun v čvortk, po takým zajúcišim, chce, že si tam vúmiustvo odkryč od dvemaj do štyrioch. A dženca popodňu dvemaj predstaví sa o vojerecoch v tamnejším Vužijským centru projekt Bajkova Rally. Što iš treba na kožu páčenú kniju Smolerec knihania má hinajše votorenské časy dešli hevák, robkeč bujče dole, menujce odpunžele do piatka, od džesačich dojenni a potom od dvimaj do pečich a tvarskich džihodla, ostane knihania potom od 20. do 24. julia zaorena. Šulski muzeju stroži pola hučine so dženca z kamilku zabiraja a vobladač cedža se dječi zromadne triku film z časa džedu a voku a jut a štvortk. Štvortk cedža se potom zromadne vulečeč do podadža so na pučovanje k olbje. To je potom dopodnja džesačiš.

Hej, John Serrano. Je tu tež jedna téma, jedna z niekotrých témů. Kuriozita ve dolove prozninách, što je so ľuďom, že našo takhle stalo, John Serrano, sme že niekotrý příklady slyšeli. A ja si skoro myslel, že môže to každý nešto přinošovať. Tohle sú snáno tež, že mnozy sami doživili, kde se niečo popuču snáno dolu nadobočení, čo prajmera se fráze, alebo medla ve Budapešče, alebo ja nevím, že voa Mati je so tež takhle švo, kajže nám John Serrano již povedal a my sami tež již samo jac kruč. Juno stejachme v Budapešti na dvorništu a cichme popravom s čahom za sručo domoj, čakachme tam na nastupišču a nadobo tež nechtun za namaj vohaše a to bie samo jen sobušule potekim. Dajke vietce a hinajše so stavaja ve dolo. Nietko poľadame raz, na kotru hučbu smieme so prichodnej hodži. Nie potom takhle veselý.

Apropos. Odbežane Wupokas, to sme my tež hižo doživili niede. Bežme zaso raz s nekajkým vujom a s četu duce do Česky, to husto tak činiachme, jako svojba s nekým romadže, pak do Polskie, abo do Česky, vele džiči, vele ľudži, vulke veselo na haj. Ale při ranice ve Varnsdorfe, Wupokas mačare, odbežal po takým ročo do mesta na policiu, to v UPB. My bychme jara zaje popuču, tak so počme tu ve mešte pred policiu čakachme. To žene nezabudu. Žene.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Žisvauk.
1: Dobre ranje. V obsamknjenje budeska okresna semika za vukovanje porodove stacije v Kamencu je pfačive. To je Sakske vyše zaraniske sudnictvo z Budešina vopodstatnivo a skoržbu v okresne radičelki odpokazavo. Mirčen Venk z pozadkami.
2: Kunc meje je budeski okresny semik na úriadnym posiedzeniu rozsudził, zo przewostaj nošarie kamenskeje korunie sviatého Jana 500 000 €, zo by z tym porodovú stáciu a gynekologiu korunie hač do konca leta zžeržal. Przeciwo tomu by okresná radičelka skoržila, kotraž nemieše krótkodobne zvolanie úriadného posiedzenia za pravnisce prave. Jako je drežďanské zaradnické súdnictvo jeje kvatnú skoržbu odpokazalo, je pohožk vyššie instance Budešinie zapodáva. Sakske vyššie zaradnické súdnictvo je netko rozsúdživo, zo je drežďanské súdnictvo prave jednalo, jako je kvatnú skoržbu přečivo rozsúdej semika odpokazalo.
1: Z hučným vukodžovaniom na sliedach Hanky Šircec odmie sa 17. vúžiske hučbne lečo tež v Horkách. Miestrujem raje na zaradovaniu 8. augusta Karolina Ajkec na termínie pred Domským, ve ktorým še Hanka Šircec niede bydliva. Od 24. júlia hač do 16. augusta odmie sa pod svoj horní vúžice 12 koncertu a zaradovaniu. Miestrujem sú to koncerty v Srbským domie, v Zauriovom parku, v Malom Vielkovie a v domie Tysacatu v Stroži. Mesto Kamence dostanie nového návodu tvarského zárada. Kajž mieščanský zárad na naprašovanie srbského rozhlasa zdieli, prevozme túto pozíciu od septembra René Bietna. Miestno je so znovu obsadiť dobiavo, dokiaľ je dotajné návoda tvarského zárada Michael Preuss od decembra vyšší mieščanosta Kamenca. Preuss pak vostane nadal za druhý decernát Lessingova mesta zamujte, ke ktorému slúšia zárady za mieščanský marketing, za tvar a za svojba a sociálne náležnosti. Na polach niedaloko Niskeje od Čeroše Horňovúžický Levančík žnia. Za to vúžívaja traktor z vosebitej Levančíkovej sečavu. Z nej kčenia rostliny odrezaja a nekotre dny suša. Džil kčeniu přeđevaja do eterijského volia, zbytk dospolne vúsuša. Cilkonie plavuja pola Niskeje na 2,5 hektara 4 šalake družiny Levančíka. Jenož na spočatku sezóny dobia tam rostlinu trošku krypič, heba kvinže cele dere ze suhotu. Drugi raz je mužstvo Srbska raketa okolo Metoda Hoze a Majky Gisokec zdobilo stáciu Zadkula Beach volejbalovej túry. Mužstvo přesadži so čera přečivo celke s menom Petokľuč. Piaty turnier leca bie v Votrove na športnišču. Tam miachu i žokon stydžina svedžen a s tým šos přijotované. Burgery, stejky a kobasky bychu po vúsovaniu Zadkule kompletne vúpšedáte. Prišlo bie neže 300 ľudí. Přijona stácia Beach Tour je potom ve Rádvorju, tam je heslo váš najrenší klobúk. A to bude bychu naše povestče, kýž namakáče tež na našej internetovej strane a ven našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Ráno sme ešte uľadali slunco, miestnem svojho nekova. Živé slibro pokazalo snače stopňu, ale uľadáme mročne nadibiu tenás, dženca tež dále prevoča s blakami sú tež nevedra možné, tež podešťovač sa má pri cúnem vyciku zaleze živé slibro ve biu dňa na maximálne 5 a 20 stopňu.
3: Myslíte na to, když startujete dženca do dôľa, zamačíši papery, še vupokáze sobu a polný tank? Nic zase vám tak zjen, že kajš šočicom z konec, kotraž staj startovavoj do dola a potom po vystrofa by tank prúzne a ponšte sú nedobili tieto auto čiščeč.
0: Srbský rozvoz.
3: My máme ženca kuriozite vokovo prúznin a dola vútorne džak za vašu

Taki džin po svoji voli, jen mošo možne činič, abo tež nic. Sonič a ladač a vopkeč bovač, to dobi se čaščišo raz popšeč, a vo sebe tež džičom to jara tuje vopkeč bojo to pšetco zaso, že sme z nučkami romadže. Či ne treba ja vile, te si vonka přirodže nešto namakaja a zabudu čas. Jen pak můžeš například si do Kamenca vulečeč, do tamnějšího muzea západní Vůžice, štůž má děči takhle hojče sa 14, 12, 13 let staré, te můli so dženca tam podač, přetož, tam chceža so zabírač s vůmilstvom, ale to nic nikak na někajke teoretické vášně, alebo nic chceža tak rec přepučovač cvě muzeu. A to potekím dženca od 2. do popodňa 4. Hej, štujš, nima ešte žanú odpovednú knihu, šo prečítal, a chce si jenú novú sapskú knihu kúpiť, netko za dôl, to jara dere posvetu, nech vopkeč bude zoma smolerec knihania, hinajše votivrenské časy dešli hevák. V júliu a august čestajne od pondžele do piatka od 10. do jenny a potom od 2. do 5. A ve času od 20. do 24. júlia vostane Smolerec knihania celé začinena. A ve Šulskym muzeju Stroži pola Hučine chceža dženca dječi z Kamilku sa zabirač a se zromadne jen trikový film vobladač, dajky z časa džedu a vôku. Cvovětská startuje od 10. hač do popodňa cioch. A dežno tam jsme, ve Stroži pola Hučiny štvrtk, chceža se potom zhromadně na pučovaně k Olbě podač. Toho runia do ponia 10.

0: Nábožné slovo.
1: Ma Angelika, co žuva? Zmivočic.
2: Skončne sú prozdnine. Čiči a starši vesela sa na čas dola. Nekoci vola čas odpočinka pri morju, druze rade v horinách pučuja a zaso druze chceža druhe kraje zeznač. Ale tež naša krásna domizna môže za dušu jara vokše viaca byť. Vobladajme si naše horine, krásne zelené vúky a lese, zibolace rečizne, čejace kvietky a smahovace sožitniša. Kde so v lesu vúkočuješ, svyšiš šumiace štome a ptačky spievač. Pozastajn a svúcha jeneš, v přírode je fantastická ľuboš Boha zatvarená. Tohle je vážne, so Boha kvalíme, když my kročíme přes svět. Kajka je to dobrota, kotruž Boh nám obrača. Toho dobili si všedne vedomi a za túto dobrotu tež žakoni byč. Štiavacer refren Kirluša so za to dere hodži. O Božo môj so žakuju za kujždu dobrotu, za radošu, za ľubošu, za kvílku kujždičku. Přeju všetkým riane vočerstviace dovolove čas.
1: Slyšeli ste Angeliku Cyžovu z Miłočic ve nadoku a zamovitosti franskej vikarie Pančicach Kukovie. A tute je a dalše nabožné svoje namakače na našich stranách internetu a ve našej app MDR Serbia.
3: V nadmorským klubie v letňu noc Przewiewny dress code Spontan lat Gładkie ruchy ciała się skrzą w selekcji mają tłok.

0: Ja sem Ludk Pito, eksperta za vorakaustva a prizle. Ludkaj mato, juro, keč bujtaj. Hej ho, dobre ranje, Ludkaj.
1: Dobre spodobanje, Kito.
0: Dženca, mam vulkotnu vunamakanku za vas.
1: Pokaž mi, proš, už to ma za kribetom skovane.
0: Vokomik. Tu je za vas. Nova rolka.
2: He? Rolka? Za čisto? Chceme popriančky pecnetko? No haj, ja přeco rade čisto likam.
0: Mato, tola nic tajka rolka. To je masážová rola. Ona masíruje tvoje nohy, ruce a zadk a moje dla tež krivět. Ty se rejně po rolce vališ a přitom vjazace v okniny, kotrž tvoje myšky vobdavaja masíruješ.
1: Vjazace v okniny? Što? To ešte slyšal nesem nikakie nitky, kýž moje myšky vobdavaja?
0: Jušak, te môža zalepiť a potom, če drude šo tak boli a čenie, neznaješ ty to?
1: Neviem, a ty so kajš popriancuje čisto po tvojej rulce valam, bude to lepie?
0: Haj, poušem zdaču, hevak si to ľudžo nebychu umyslili. Ale jeli nohcu ta ničo o tom vidieč, potom sam nešto za moju pohyblivosť činil.
2: Oha! Ja chcu si to najprv raz vobladať.
0: Tere, ke sporty svúša hučba, trochu rytmusa. A netko, sednú co na ruku a masíruju svoj zad. A jen tvoj, a zade, a predku, a
1: Keď buj, zosači pod zadkom priečne kuli.
2: To pak žodne upada. Trochu každý zvieria da cirkusu na takých rulkách balansuja.
0: Nesme tola v cirkusu, ľudžo. Au, au! O to je kytro tvrda náležnosť. Snano doby trochu viac tam, a sem, a tam, a sem kulec. Lúbca. Na rejne, netko sem so na zad cudnú. A kribet me boli.
2: To poma jenož dále činič. Rejne po kribetče masírovač. Ja tak do pizza peku, když tebi takhle přiladuju myslu stajne na čisto. Vodaj prošu.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Vopsamknjenje budeska okresna semika za vukovanje porodove stacije v Kamencu je pfačive. To je Sakske vyše zaraniske sudnistvo z Budyšina vopodstatnivo a skoržbu v okresne radičelki odpokazavo. Mirče Menk ma nadrobnosće.
2: Kunc meje je budeski okresny semik na vúriadnym posedženju rozsudžil, zo pševostají nošarie kamenskeje korunie sviatého Jana 500 000 € zo by s tým porodovú stáciu a gynekológiu korunie hač do konca leta žeržal. Přečivo tomu by okresná radičelka skoržila, kotraž nemieše krótkodobné zvolanie vúriadného posedženia za pravný seprave. Jako je drežďanské zaradnické súdnictvo jej kvatnú skoržbu odpokázalo, je pohožk vyššej instance Budyšine zapodáva. Sakske vyššie zaradnické súdnictvo je netko rozsúdžilo, zo je drežďanské súdnictvo práve jednalo, jako je kvatnú skoržbu přečivo rozsúdej semika odpokázalo.
1: Z hučným vukodžovaniom na sliedach Hanky Šiacec odmieje sa 17. úžiske hučné liečo tiež v Horkách. Miestrujem raje na zaradovaniu 8. augusta Karolina Ejkec na termínie pred Domským, v ktorom še Hanka Šiacec niede bydliva. Od 20. júlia hač do 16. augusta odmieje sa pod svojej horní v Úžice 12. koncertu a zaradovaniu. Miestrujem sú to koncerty v Serbskom domie, v Zauriovom parku v Malom Vielkovie a v domie Tysacato v Stroži. Na polach nedaleko Niskeje od čerovšeho hornio vúžisky Levančík žnia. Za to vúživa traktor z vosibitej Levančíkovej sečavu. Z nej kčenia rostline votrezaja a nekotre dny suša. Džil kčenio předživaja do eterického volia, zbytk dospunie vúsuša. Cilkovne plavuja pola Niskeje na 2,5 hektara 4 šelake družine Levančíka. Jenož na spočatku sezóny dobia tam rostlinu trošku krypič, hevak vúnže celé dere ze suchotu. Miesta Kamenc dostanie nového návodu tvarského zárada. Kajž mieščanský zárad na naprašovanie srbského rozhlasa zdieli, prevozme túto pozíciu od septembra René Bietno. Miestno je so znova v obsadič dobiavo, dokiaľ je dotajné návoda tvarského zárada Michael Preuss od decembra vyšší mieščanosta Kamenca. Preuss pak ostane nadal za druhý decenát Lessingovo miesta zamujte, ke kotrému slušia zárady za mieščanský marketing, za tvar a za svojbe a sociálne náležnosti. Druhý raz je mústvo Serbská raketa vokvo Metoda Hose a Majky G-Sockets dobylo stáciu Zadkula Beach volejbulovej túre. Mústvo přesadži sa čera přečivo celke s mienom Petrokľúč. 5. turnier lica bie ve Votrove pri športnišču. Tam miachu hižo konstidži na svedžen a s tým šos prijotovane. Burgere, stejky a gubaske biechu po vúsovaniu Zadkule kompletne vúpšedate. Prišlo bie hniete 300 ľudí. Prichodná stácia Bičtúre je v Radvorju, tam je potom heslo Váš najrenčí klobúk. A to vo nebychom naše povestče, kýž namakáče tiež na našej internetovej strone a v našej dámodnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Živé slebro pokáza miestom žiadnače stopňu, čaja mročne na nebiu, tupak so rúne slunco trošku spýta předrič, ale dženca slunco jac tak husto nevúľadame. S blakami sú tiež nevetra dženca možné poponu, tiež podešťovač sa má pri cunnym vitsiku zalize živé slebro dženca na 25 stopňu.
3: Žane vopkane pokyve, netko ci po napođe večeš tuš, přijetče dere do džensnišeho vutornišo ranja.
0: Serbski rozvoz.

0: Nikotzi šak tež vodky u njú a praja ach dol, to vostanú celé jednore doma, šako je tam tež rejne. Ale tež z dola doma môžeš stavizničky povedať, dajke je Lydia Mačiu a svišava, jako je so vás za tým prašava.
1: Môžeme dole činili ve zaši závodce a sme tam náš kľúčik zubili. Večer, predá sme poncili doma, je to by jara Bože večer, 20 hodín. A pon sme mu pýtali ve každém zaku, ve každém kučiku, po zimi vázeli. A nesmo tu kľúčik, nakaj sme po ňom môj muž so synu, a bol celé čelich, a si musí, ja budem aj mžen za jo spáč, to tak jo.
2: Šako bez autového kľúča vostaneš jednore v duolovi záhod s sejdžom. Ale kajš husto tak je, když sa odpínaš, dači rozum tola dobrú mysličku poščele a tak by naposled ktež v tým páče. Spode kobuka v garderobe je kľúč drimo.
1: A tak sme boli še jara veselo. Zo ja sa tu kľúčik zase namakal, dokáž ja nesem vidžala, hač ja tu druhý kľúčik doma nič mám. Zo boh mo pon tam ste závodke nič zaspečišli.
2: Nic autom, ale s čaom je so mode nán ze synom na letanišče do Berlína podal, zoby tam ze svoj budo egyptuskie liečal. Tak by plán.
3: A potom je nám nadpadlo, zo náš pas jenož jedno leto odtvači. A potom sme dobili na samsnem dňu s autom od Berlína zase do Budešina ječ. Jole jen vupokas v obstarač, jen fotočin, jen vupokas v dostarač a zase ročo ječo na jenom dňu.
2: Tole je so imaj zešľahčivo. Nitko však šešli pfači, šo je náč vupokaz abo pučovanský vupokaz. Džeči kúždy je starobe jún trebaja. Za jezby v Európskej unii dosá vupokaz, zvonka EU je trebne pučovanský vupokaz. Nekak 2-4 týdženie traje. A potom môže so dôl započeť. A dokaj, nitko lica.
3: Nic tak daloko, nic tak napínace.
4: Když jsme v Torunie, jsme si Torun obhledali, můžu jara doporučit a potom ještě kašubské švíce.
1: Vokuroška doma, nejvíčo.
5: No, my pojďme na zemi do dola a to na Bodanský jezero, dokud oni prajavé na zemi, ještě při Bodanským jezero došť rejné čopo bude.
2: Čopote a svončka šako so šíce v dolu nadžiamy a přijušem so drudelie. Kaj z kanu a když su to potom posta litru a ležiš v kempingu v vožu blízko riky, kotra so přeco bole z vodu pelni, potom může či jinak byč.
6: Slyšachmy také klok, klok, klok a my nevědžachmy, što to je. A potom Božiša nám svítaše, zo bychu toto vůlke kamenie, kotrež v rice ležachu, so kuleli přes tuto vodu v noce. A ja nebudu dženi zábyč, kak je to klinčalo tuto klok, klok, klok.
2: Či jedni dopomňa so tuž na zvuky, druze na vosivitu vojn, abo svod jedže v duolu. Fakt je, dopomnenki môža duolu efekt podlešič, ale tež vo duolu pojedač. Poma vočerstvenie podlešič.
0: A hižo vo kuriozitách rečeč je tajke vodpinanie ľudia mačiu a je sa vo tajkých a hinajších stavizničkách duolu naprašovala a mači tež vyhyšče snač nekajku dopomnenku alebo jenu rianu anekdotu. Potom napísajče nám a potom přidajče tež ešte foto. S informáciami, že je dôl byl a štú, abo što je na obrazu vidieť a viezo, môžete nám tiež celé aktuálne fota z vašeho necišeho dôla posvať. My to potom všetko romadže zestajme do obrazovej galerie a pan môže si to tiež kojže druhý vúbladač. A nezabúčte tam ešte pripísať, že ešte v dôlu a što je tam na tým fote vidieť, abo tiež štú. 8 hodin je náš top, si vútromný čak za vašu podporu, vaše sobodživo, vašu pomoc. Dole Julie, Valburga, Vaučic, Srbským rozhlasom tu z mesta.

soma gornos herski knjigvešiščari stolnos herski literaturu ceniš, dobžamo uzgoniš, August Lapštih zvrjec jobš prijetk 100 let zemrjev, a vonjom bužame pelaš. Česká literatura. Ta bůžo na streke zabíráš, ale ve formě muziky, multi-instrumentalist, aber multi-umělc Jaroslav Rudiš je jeho mě, venio uznamný česko-nímský autor, je znáte za jeho lubost za pivo, ale se vě také za jeho krádu zapšimujúce texte, ako přesigají granice, představujeme jeho muzikový projekt Winterberg. Jo, čoho športa máme ve programě, se vě, my převožíme ten týždň aktuálne světové mistrovstvo ve balokopaniu, až vy dostaňu šote informácie se vě také ve dolnosiarskej rice a žinca také zes, jo, jadnýho zájemného informáciu zes Ameriky, kenč ma píčičku z náš také s námi s herbami ceníš. Do toho sme ho v Rošobuzu, rovno bieže ho kompaktne kurs serštine, aktuálnosť či vedkurze a vecvarašného jacora, svišiš schon nett, reden ja erst später.

0: Kursiste kompaktnego kursa sejže južo pil, nie zase za šulski obavku. Ved toga kursa ve hoši buzu možešo vyšikne profitirova, šak mnil ja na ucpa na planje. Ved tam kompaktnem kursu ale kušte vedbodnje, abo jace občase šula za dodnes hersku rec, teke na šake akcije. A cora vjacova boa, teke taka akcija, VCP da vam Stefanie Krautzwitz.
1: Cora viaco jo se to šundet luži zmakalo na sesku riu na starych vikach hošbusu. Pedla su byli kuziste a teke přijašele riu vajnskego doma Lužica. Ako gizši su teke přišli getce z Polskie z bliskogo miesta Ilova. Nesu jano riovali seskje, ale teke spivali. Egen budu to viče getoaš, viaco vet zega vesemich zmakaju se kuziste nadveje selskje cerkvje v miestče, prietk mlodunje. Tam bužo z vami spivaš Marek Slodička, akordionist a entuziastiski spival. Ven vas šuknuch, přepšosujo.
2: Víče, zrodu, zeger vysemich, viacor, na kloštarskim námieste, to groni mias Modoniu a Serskiu cerkviu, se šikne zmakame a bužome spivaš serske a no jo, druge slovianske spivy. Kuždy, ak ma lušt spivaš, daš přižo, nikt ne musí znaš melodie abo teksty, my zmijeme také bímer a plachtu a texty pokážeme tak. No jo, takým příšo šikne, bužo viasele.
0: No, nevíš to bescheid. Cišojc Pěč a Bjana, dvas teke přepšo si o tej sobu zpíváš, to je dujarský klasikahu se s českým ansamblom Sohajka a ved české muziky a literatury. Bužo me ještě věci ulicováš, net k tomu věci.

česká tujovská muzika a nento sme ve Českej. Český spisovateľ Jaroslav Rudiš žal přes granice riecov národnosť, čo historické je geografie a je obšišom ľužam kradu blízky. Venti mati zivrujo cesto velice zmíne ve 20. a 21. stolišu a stvory sfíre za reflexiu zachadnosti. To groni ta džúri miaze národnego mestového myta európskeho miesta z Görjelc, to myto je Rudiš před chylu dostal. Znáte je Rudiš také ve Serbách, jeho texty sú na javišťo sporali v Nemsko-Serbském živadle Budišenie a v decembri letosa bužo ven zase tam, bužo lazovaš ze svojich knihov Vody Toten sprechen. Rudiš je multitalent, píšo také muziku, v jeho aktuálne muzikaliskej formácii Winterberg je veľká téma ta bitva pla Hradec Králově, König Grec, ta je bova na vos prijet 106 let, a ja bova rozsudná za to dajšno uvíše nemské. To bitvu rozkšasnú jo tak roňone König Greca Marš, žínca namaká jošen cestrové playlist ze Spšavego Boka, my slucháme raz krotko nuč. Jo, a to je rádna přešilnosť ku tej muzice ved Rudiša, ako bužom net slyšaš, Rudiš se vinuje tej bitvie pod motom Too Much Blood, Too Much War, Převele kšvie, Převele vojne, a ven se pešikuje s tým na jego svojské knikve Winterbergs letzte Reise. Ves reži tam stoj Wenzel Winterberg, živieša se tlic starý muž, ktorýž se utajo na drogovanie pesrežnej Európie se svojim oplivarjom a Winterberg ten muž, ten šerpí tak roňone na historických atakách přeci zase musí zagorjone pejedaš vo historických jadnaniach až do kýdnenia a kak Rudiš je to obžival do muziky, to slyšíme len toho s jeho projektom Winterberg a to je ten titel Too Much Blood.

0: Wenn ihr przewożował a petpierował to serbskie pismoistwo a medie na progu do 20. stolicza, cora pred 100 lat jo zemrio we Vericach knigwe šiščari August Lapštych. Co je upał a kak jo to se ustatkovalo na dolnoserbsku literaturu a publicistiku, o tom cuja nendopijetaš se svojou kolegoku, znajaku serbskej literatury, to jo Stefani Krautzeutz, vitaj.
1: Vitaj.
0: Ja, Lapštych pochada z wielkich zdżar, tak wiele ja wiem. Ja ukno a pöstsche żywał we Vericach. Žinca jo to Sakska, kak blisko jo, wenn pak nam Dolnoserbom?
1: Žinca jo to Sakska, daljoko pšetz, tak donjone, a teke tenca su wejece byli daljoko pšetz we Trošebusa. Ale ten raz jo to mistaško bylo we samskim zvyskuem teritorium je, tak donjone. Vyrice a Slepjanske strony byla wyda, kasu byli žil pšuskeje gynie Lužice, azo Dolna Lužica a wejece su byli we pšuske. Lapštych jo byl taki selski procuwa, ak se gdojni. Jo byl pismowiednik pla selskiego, burskiego tuarisva w wejecach, a jo dali wiat selski knigliśiš, takie we dolnoselskie rice. Cesto jo to se stalo we nadoku Mašice selskie, a na końcu jo Lapštych takie przystupil tomu tuaristwoju. To je byl najlepszy zaklad, aby stwili seši mjaze stronami a tuaristwami Lužice. Ževišnastšostu a pišnastšo jo přestal ze šiščenim casnika dla nerážonego zaplašenja a skoro jo Bogumi Švilapen doveril šišč casnika s molerojc šiščeni v budešenje.
0: Švila jo tekte bol ten udavatok casnika?
1: Na, ven jo case, v casu prednije vene byl zagronite redaktor jo a teke udava togo ten casnego dolnoselskiego casnika.
0: Kaki weznam jo tekte mio popšaum ten bramborski serski casnik za nas dolnoserbo?
1: Jo, dyž gledame na licbo abonentu, jo weznam by male. Also nikak 400 naš pöl veci luži jo jen bralo. Veto jo ta selska publikacija ušnos šibel špenc v ocema. Však je ten dolnoselski casnik byl uslik mercojskije revolucije v Nímske, vysem nás čosto, vysem a sežaša. By toho casa su napríklad seba a žiži mili veci pšau v Pšuskej a to snaž nio se tej ušnosti přes te casa se tak zespedobalo a přes to su sebe im tak krydnuli svoj organ, svojski casnik, lec runoš ten cas je ešte byla cenzura a šukno, ale přes ten casnik jo knižarstvo mi wiste vliu, a jo kšilo im celske bude, na vidstav kšaržaš v socialdemokratu a tak. Ja, tak ako žinca, kaž gledame na licbo abonentu, to jo teorija, ja me nevime, veli luži jo jen lerzovalo. Tak ako žinca, jo sem logi razžilila poloica s jadne exemplar, to vem v žinca, to su tenca skjažili, jadn jo bral casnik, a zbyt tej sy, jo teke nuč gledal nico, poglednul do casnika, pen na kincu jo celé nemožne, absolutne nemožne, kdo nič veli luži jo jen kvizči bral, abo si bi ogledal. Teke ako selska lektura jo by važne ten casnik, dokulaž viele vecu nejo bylo lužam přistupne. Mašica selska jo se starala a duge. A casnik teke nejo by v tom casne, žetnje ta jadnučka dolnoserska publikacija ten vysadnik, také evangelické lopino, jo byl dalčná.
0: Ten casnik, ten bramborský serbský casnik, ten je měl ve casu Lapštych a Šiškosti, přemával ve te barario, a také a knězu zapašili svůj abonement. Cokoliv tady to bylo, tak Šiško tekte?
1: Jo, málo personála jsou měli plá vytlícení a také ve redakci. Casnik Tomeras Gronič nejo všetci byl interesantný ten cas. Co jo se čojlo ve svěše, to jo se lepto namakalo ve casniku z většího rozpřávy farajů v priatkovaniu. Tam jsou druhé nímské publikácie, Gronič raz Kotbusa Anzeiger, měli vele věci ze světa. Za to jsou pak ve casniku byli case bogaté a nonsenuči, což nastupá rolnikarstvo, abo gaž jsou pytali služabnicu, vedomocnosti a tak dále. Jo, ale veto tenca, jeden redaktor jo byl, vote penize, lepta jo se nech staral, žeden marketing jo byl, až jeden nech jo vábí za njen. A to roznosovanie jo bylo také problematické. Also až ven jo všetci přišel do domu, čo služi su skazali. Jo, also to všetko jo se akle zmenilo, krádu zmenilo ve casu Mine Vítkojc a to je bylo pitej venje p, že veš nás šostu jaden a dva zašča. Ale pin casnik nejo se věci šišča ve Vejecach, ale ve Budešině.
0: Tyga se sam druga bova casnikarka, vidíš ty snaž nekaké paralele k žincejšnému serskému casnikoju?
1: Nee, eigentlich nicht wie Jim. Also wirklich, Jutze, wie Togo, als Luge, Saraji, ist die Jele, Tenzasnik, als das Same Themen so, ist die Saluji interessant, na, Akos, da wie eine Pitschko, kacke, Pöri, Büllo, ja, to, ich schieße, Jeans, als Büllo, aber alle Jeans, ja, Zasnik, Hünaksche Format, mal Witze, Redaktor, ja, Widmen, ja, mal Pischne, Bildki, Tosulujams, Büllo, aber, Pschistup, Joljaschki, also, Kuschte, Mischo, je Namekasch, Willioge, aber, wie Internetsche, Jolitz, Aschnur, zu abonnieren, wasch, Ako Printu, Udasche, ja, Zasnik, nasch, stabilnischer, Ako, druge nimske Zasniki, na sveom nivou je, also so Zasnik nema tak vele, ako lauze Zaruncho, kiterešien kupujo, ale veto jo stabilne. Jo, a tencas, v starih Zasach, ljuže su mili malo Zasa za selski Zasnik, dokule su vjele želeli, živin jo bilo šeško, a veni nesu pšeci mogali teke selske ljazu vaš, to znašinca nijo vele, vele lepi, ja, also ale žinca ljuže gleda ju ljubi do televizora, abo rekota ju im zu svemi hendijami, ale trend ku hendijam, a socijalnim medijam, zasi tujo selski medijam, dokule šteke my, Zasnik, abo Rostvos, mis mit tam teke zastupovane.
0: Ja, Stefanie Mežik, zate informacije pred 100 let jo zemrejo knjigošiščari a publicist August Lapštih ve Vericach.

Juros surovin přímorju. Milci ju švaue a živnušky dych, miasec tak strjaue, ma milosne spich. Vúšichňo duše na gorach gnuše, vúšichňo šo. Nučkach se barce ka švalate šum, nučkach tam varce mi vúčo brum. Rána ve voli, rána mi boli. Ga vúšichňo. Nučkach se barce ka švalate spiu, nučkach tam varce kaš živnučky gniu. Rána ve voli, rána mi boli, ne vúšichňo.

Juri Koch, Vesne Vjacor. Za crstvim klibom z polu vonja, a tam kor navudce v grobli stoj bošon, stražu. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorach, nic v šimorju, gaž doma se tak vjacori. Za novim spivom spjevko zvoni, a nad nama dohu se liši porik živih kacku. To njoco se mi hinžibiš.

0: sobuhyš. Raz som tak se voptoriu, mucne som tam přijachliu, kšívy som se nazbierau, pon som hešči přigledau, kak ty, moja požetna, nece šikno předała.
1: Rydne, daj se napšosiš, njocašli mi voptužiš, z toho přidu chorosče, cvůvek ma to pfašenje. Na drogu som vupjakva šklicko brunek tvaroga. Kuska votňok nekrydňoš, kaž mi sobo nepožoš.
0: Noga potom mojok dla se pak zasmie krydnuva, ale to mi přisegaš, až mi žins nic nepředaš. Pjac mi modre mazajnský, var mi s mlokom kokošky.

sommer gør nos herski knygvešičari stolnes herski literaturu cenis top jamo usge nich august lapstich svör jetz job pred 100 let zemrio a vonjam bujam pelas česká literatura. Ta bůže na streky zabíráš, ale ve formě muziky, multi-instrumentalist, aber multi-umělc Jaroslav Jrudiš je jeho mě, ven je uznamný česko-nímský autor, je znáte za jeho lůbost za pivo, ale se vě také za jeho krádu zapšimujúce texte, ako přesigají granice, představujeme jeho muzikový projekt Winterberg. Jo, čo športa máme ve programie, se vie, my prevožijome ten týždeň aktuálne svetové mejstrovstvo ve balokopaniu, až ve dostojne šote informácie se vie teke ve dolnosiarskej rece, a žinca teke z jadneho zájemného informáciu z Ameriky, kenč ma pičičku z našteke z nami s hebami ceniš. Do toho sme ho v Rošobuzu, rono bieže ho kompaktne kurs serštine, aktuálnosť či vedkurse a vedcorešnego jacora, svišu schon nett reden ja als Stabella.

česká tujovská muzika a nento sme ve českej. Český spisovateľ Jaroslav Rudiš žal přes granice rieco národnosť, čo historické je geografie a je obšišom ľužam kradu blízky. Ven tematizujú cesto velice zmíne ve 20. a 21. stoličiu a stvory sfíre za reflexiu zachadnosti. To groni ta džúri mjazenárodnego mestového mita európskeho miesta Zgorjec, to mito je Rudiš před chylu dostal. Znáte je Rudiš také ve Serbách, jako texty sú na javišťo sporali v Nemsko-Serskom živadle Budišenie a v decembri letosa bužoven zase tam bužo lazovaš ze svojich knihov Vodi Toten sprechen. Rudiš je multitalent, píšo také muziku, v jeho aktuálne muzikaliskej formácii Winterberg je veľká téma ta bitva pla Hradec Králové, König Grec, taja bova na vos prijet 160 let, a ja bova rozsudná za to dajšno uvíše Nemské. Tu bitvu rozkšasnujo tak kronione König Greca Marš, žínca namakajo šien cestové playlist z Pšavego Boka, my slucháme raz krotko nuč. Jo, a to je rádna přešilnosť kutej muzice ved Rudiša, ako bužom net slyšaš, Rudiš se vinujo tej bitvie pet motom too much blood, too much war, převele kšvie, převele vojne, a ven se pešikujo s tým na jogo svojske knikve Winterbergs letzte reise. Ves reži tam stoj Wenzel Winterberg, živieša se let starý muž, ktorýž se utajo nadrogovanie pesrežnej Európie se svojim oplevarjom a Winterberg ten muž, ten šerpi, tak hronjone na historických atakách přeci zase muse zagerjone pejedaš vo historických jadnaniach až do kýdnenia a kak Rudiš je to obžival do muziky, to slyšeme len toho s jeho projektom Winterberg a to je ten titel Too Much Blood.

0: Veňo pševožoval a pedpieroval to siareske pismojstvo a medie na progu do 20. stoliša, cora pred 100 letio zemrio ve vericach knigve šiščari August Lapštych. Co je upav a kak jo to se ustatkovalo na dolnosiaresku literaturu a publicistiku, o tom cuja nendopiedaš se svojou kolegoku, znajaku siareske literature, to jo Stefanie Krautzeutz, vitaj.
1: Vitaj.
0: Ja, Lapštych pochada z wielkich zdżar, tak wiele ja wiem, ja ukno a pöstrzej żywo we Wericach. Žinca jo to Sakska, jak blisko jo, wenn pak nam Dolnoserbom?
1: Žinca jo to Sakska, daleko przec, tak donione, a teke tenca su wejce byli daleko przec wet Hoszebusa. Ale ten raz jo to mistaszko bylo we samskim zwiskłym terytorium je, tak donione, Wyrice a Slepiańskie strony byla wyda, kasu byli żyje Pszuskie genie Lużyce, azo Dolna Lużyca a wejce su byli we Pszuskie. Lapštych jo byl taki selski procuwa, ak se gdoni, jo byl pismowiednik pla selskiego, burskiego tuarisva w Wyricach, a jo dali wiat selski knigliszisz, teke we dolnoselskie rice. Cesto jo to se stalo we nadoku Mašice selskie, a nakencu jo Lapštych teke przystupil tomu tuaristvoju. To je byl najlepszy zaklad, aby stveli seši mjaze stronami a tuaristvami Lužice. Ževišnastšostu a pišnastšo jo přestal ze šiščanim casnika dla nerážonego zaplašenja a skoro jo Bogumi Švilapen doveril šišč casnika smolerojc šiščani v budušenje.
0: Švila jo tekte bo ten udavatok casnika?
1: Na, ven jo case, v casu prednije vejne byl zagronite redaktor jo a teke udava togo ten casnego dolnoselskiego casnika.
0: Kaki weznam jo tekte mio popšom ten bramborski serski casnik za nas dolnoserbo?
1: Jo, dyż gledamy na licbo abonentu, jo weznam by male. Also nikak 400 nasz pyl vici luži jo jen bralo. Veto jo ta selska publikacja ušnos šibel špenc v ocema. Však ja ten dolnoselski casnik byl uslik mercojskie revolucie v Nímske, vysem nás čosto, vysem asežaša. V toho casa sú napríklad Celba a Žiži mili veci pšavu v Pšuskej a to snaž nio se tej ušnosti přes se casa se tak zespedovalo a přes to sú Serbe im tak krynuli svoj organ, svojský casnik, lec rúnož ten cas jo ešte byla cenzúra a šukno, ale přes ten casnik jo knižarstvo mi wiste vliu a jo kšilo im celske bude na vidstav kšažaš v socialdemokratu a tak. Ja, tak ako žinca, kaž gledame na licbo abonentu, to jo teoria, ja me nevime, veli ľuži jo jen ľazovalo. Tak ako žinca, jo sem logi raz žilila Pölojca sú jeden exemplár, to viem v džinca, to sú tenca skážili, jeden jo bral casnik a zbytte sú jo teke nuč kledal nico, poglednú do casnika, pen nakencu jo celé nemožné, absolútne nemožné, kdo nič veľa ľuži jo jen kvetší bral, abo si by ogledal. Teka ako selská lektúra jo byl vážne ten casnik, dokoľaž veľa vecov nejo bylo ľužam prístupné. Mašica selská jo se starala a druge. A casnik teke nejo byl v tom casne žedne tá jadnúčka dolnoserská publikácia ten vysadnik, také evangelické lopino, jo byl dalčná.
0: Ten casnik, ten bramborský serský casnik, ten je mi ove casu Lapštycha šieškosti, přemáva v debarario, a také ak nesu zapašili svoj abonement. Co kodla je to bylo tak šieško tekte?
1: Jo, malo personála su mili pla vytlicenia a teke v redakcii. Casnik, co mi raz kronič, nejo všetci byl interesantný ten cas. Co jo se čojlo vesvieše, to jo se lepto namakalo v casniku z väčšego rozpšavuje farajú v priatkovaniu. Tam sú druge nímske publikácie, kde ním raz Kotpusa Anzeiger, mili veľa veci ze sveta. Za to sú pak v casniku byli case bogaté a nonsenúči, což nastúpa rolnikárstvo, abo gaž sú pýtali služabnicu vedomocnosti a tak dále. Jo. Ale veto tenca, jeden redaktor jo byl, vote peníze, lepta jo se nech staral, žeden marketing jo byl, až jeden nech jo vábí za něn. A to roznosovanie jo bylo také problematické. Also až ven jo všetci přišel do domu, čo šluče su skázali. Jo. Also to všetko jo se akle zmenilo, krádu zmenilo ve casu Mine Vítkojc. A to jo bylo pýtý venie p, že veš nás šostu jeden a dva zašča. Ale pýn casnik nejo se veci šišča ve vejecach, ale ve budešenie.
0: Tyga se sam druga bylo casnik karka. Vidíš, že snáš nekaké paralele k žincešnému serskému casnikoju?
1: Nee, eigentlich nicht wie Jim. Also wirklich, Jutze wird Togo, als Luge Saraji ist die Jele, Tenzasnik, als das Same Themen so ist die Saluji interessant, nach Kostavisene, Pitschko, Kacke, Pöri, Büllo, ja, to, ich schieße Jinsa, Büllo, aber alle Jinsa, ja, Zasnik, Hünaksche Format, mal Witze, Redaktoru, ja, Widmen, ja, mal Pischne, Bildki, Tosluge, Büllo, Pschistup, Joljaschki. Also, Kusche, Müsche, je Namekasch, Willioge, aber wie Internet, Jolitsa, Schnur zu abonnieren, ako Printu, Udasche, ja, Zasnik, Snasch, stabilnischer, ako druge nimske Zasniki, na svejom nivoje, also so Zasnik nema tak vele, ako lauze Zaruncho, kiterešien kupujo, ale veto jo stabilne. Jo, a tencas v starih Zasach, ljuže su mili malo Zasa za selski Zasnik, dokoleš su vjele želeli, živin jo bilo šeško, a veni nesu pšeci mogali teke selske ljazu vaš, to znašinca nejo vele, vele lepi, ja, also ale žinca ljuže gledaju ljubi do televizora, abo rekotaju im za svojimi hendijami, ale trend ku hendijam a socijalnim medijam zasi tujo selskim medijam, dokoleš teke my, Zasnik, abo Rostvos, mis mit tam teke zastupovane.
0: Jo, Stefanie Mežik, zate informacije pred 100 let jo zemrejo knjigošiščari a publicist August Lapštih ve Vericach.

Juru Suruvin, Pshimorju. Milci ju švaue a živnuški dych, miasec tak strjaue, ma mivos ne spich. Vúšichňo duše, na gorach gnuše, vúšichňo šo. Nučkach se barce kaž valate šum, nučkach tam varce mi vúčo brum. Rána ve voli, rána mi boli, ga vúšichňo. Nučkach se barce kaž valate spiu, nučkach tam varce kaž živnučki gniu. Rána ve voli, rána mi boli, ne vúšichňo.